žida jazyk psí, srdce matky kočičí, tlamu zmíně dračí krev, ďábla mléko z hadích střev, skřípot ostří střely blesk, skřeky skřetů střepů.